0: 5 hodín 50 minút, čo bolo prvou zvučkou prvej rozhlasovej stanice na Slovensku? To sa dozviete práve teraz.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Prvá zvučka bratislavského rádiožurnálu.
3: Krátky zvukový alebo hudobný úsek, ktorý slúži na identifikáciu, uvedenie alebo oddelenie programu alebo časti programu, to je zvučka. Každá rozhlasová stanica má svoju originálnu charakteristickú zvučku. To platilo v minulosti a platí to aj dnes, v časoch špeciálne komponovaných tzv. Zvukových grafík. Prvou zvučkou prvej rozhlasovej stanice na Slovensku, teda bratislavskej odbočky pražského radiožurnálu, boli prvé takty hymnickej piesne Hej Slováci, ktoré zneli zo špeciálne vyrobeného zvučkostroja, akejsi zvonkohry. Spomína prvý technik Ladislav Pospíšil.
4: Pri tom našem prvním vysílání tak som vyrobil takzvanú zvučku po slovensky, přestávkové znamení. Toto přestávkové znamení bylo primitívne, byli to zvonky. Místo jejich paliček jsem namontoval taková kladívka, která byla obtažena jemnou kůžičkou a klepali na ocelové kladky, které byly položeny na strunách. Hej Slováci!
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct, a pak se někam schovat třeba pochopíš.

zase zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, Petr mě všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet, už nikdy o

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

úvazek. Dnes celý svět je čista jasná, jako ladův obrázek. A na něm jsem i já, ten s úsměvem, opět rozesmátej.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, vesny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí,

Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý

ho účinkovali Robert Čudík, Beáta Dubielová, Miroslav Kolbašský, Daniela Kizeková, Stanislav Pitoňák, Michaela Babalová a Vanessa Felegiová. Rozhlas a televízia Slovenska 2024.